mladičká básnířka z koránky nad kotníky. Bouchala na dvířka paláce poetiky. S někým se vyspala, někomu nedala láska jako hobby. Pak o tom napsala blues na čtyři doby. Své srdce skloňovala podle vzoru Ferlinghetti. Ve vzduchu nechávala vyset vždy jen půlku věty.

roznesl. Od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora.

to byla hvězdou mikrofora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pod paží nosila rozepsané rukopisy. Ráno se budila vedle záchodové mísy. Můzou políbená, životem potřísněná, plná zázraků.

Ale básníci tatíci nepomýšlej na rozvody. Cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota. Tak o tom napsala sonet a ten byl ze života.